0: díry, kroutí si kníry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí hrozby kočičí potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.

0: Me urobí to určite aj druhý raz.
1: Dve zázračné slová. Pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem. A to druhé prosím. Dve zázračné slová viem. Pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem. A to druhé prosím.

kačice, že má dětky od krásavca, čo má hnězdo z pravice. Našej kačke taká závis skoro vůbec nevadí, vždy sa obzrie na svoj zástup, ten tak ľahko nezraní.

žabí babka, malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko.

s meme. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

ty mlsounej jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně. No pojď, pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč. A toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně. Potlesk pro dobrovolníka. Jen ten, kdo má klíč.

sobie miał, už je to jenom sen. Kde kdo mi tělo záviděl, zůstalo jádro jen. Postrádám brýle sluneční a další ochranu.

známý kráter je pod setou. Jsem jako měsíc slunečních, přesto jsem planetou. Mám 88 dní na oběh jediných.

Keď si umýva ruky, počuje kdesi v potrubí čudné bublanie. To sa vodník, vodovodník hnevá, že ho nepustia von.

0: Tvo.
1: Čert zober tvoje znamenia. Mojím znamením je meč. Aby si vedel, nejaké uhliarča si nevezme moju dcéru za ženu. Napravím, čo hviezdy pokazili.
2: Áno, áno.
1: Prichystaj si koňa a koč.
2: Ja, pane? Na čo?
1: Ty, čierny sluha, pôjdeš po ženíka.